0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.
2: Sem v úne, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Sem hra, co neuhraješ, sem nic, co zmizí v ruce.